Minulo polunošť. Radio Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimitevi knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.